Děkuji vám. Jinak je přištěvíc. Jinak se má. Přišupu. Jinak je na 10 týdnů.